na mleka. Úplně jak jako stavěk, kde jsi? Tohle stejně zkazu, kdo je malý dál.